0: Je kent ze allemaal. 10. Radio 10.
1: This generation rules the nation with fresh shine.